0: Ne, to si myslím, nemalej, když se
1: prostě. Vycítíš, teď si představ, že vycítíš toho chlapa za sebou, teď. Otevřeš oči, jako.
2: No, bude někdo
1: sám, ale... Štíne dobré.

0: Jo, fakt, my jsme to hráli ještě s Jirkou sami dva a to jsme, jako já si vlastně teďkom jsem si seděl a říkal jsem si, tak bych si jako sepsal nějaký věci, ať vím, a tohle je období, ze kterého nevím vůbec nic.
1: Nevalejte se!

částečně už předem prohraný boj, protože už z té podstaty věci v té komunální politice, že stavíš tým, že jo, nebo seš v týmu, který by si za normální okolností většinou nevybral, člověka odsuzuje leckdy k nějaké frustraci. Ty

náhodou měl jednu, která byla k dispozici, tak jsme se domluvili a jeli jsme prakticky i společně na ten závod, protože měl taky svůj cíl k 60 nám si dát prostě závod Dakar ještě naposled na 4.

0: takové tvorby a myslím, že to asi pomohlo najít prostě nějakou osobnější rovinu v té muzice.
1: No já si dovolím ti oponovat v tom, že ty se přece jenom jednu významnou stopu zmínil.

se svým kamarádem Liborem Pločkem rozjel projekt toho importu kávy. Mm-hmm. A někde jsem se dočetl, že jste si pořídili naprosto jako na punk

Aby Antonín Špork 1723 na Kuksu a samozřejmě vychází ze svatohuberské legendy, kdy všichni určitě víte, dámy a pánové, že naším patronem

tedy starali naprosto báječně a zvláštní péči samozřejmě dostala Rozárka, které neustále něco nosili do brůdky. Nakonec si ji vzali i do náruče, jako by k ním patřila a přesně taková byla naše celá.

Začal přemýšlet jinak a říkal jsem si, že vlastně jsem o to byl nějakým způsobem ošízený, než bych to litoval, ale jakože nějak jsem tak cítil a tak jsem si říkal, tak jediný, co můžu udělat správného, je o to neošidit ty moje děti.

Mezi domy se ukrývají úzké uličky, kterým se stejně jako v Benátkách říká kali. U břehu jsou uvázané malé čluny a nad kanály se zvedají typické obloukové mosty.

0: ten
1: Dát si to do těch pomyslných
0: no,
1: kalendářů, aby jsem chtěl
0: představa, že
1: jít,
0: si
1: no.
0: jako někdo vezme, já nevím, 100 milionů, nakoupí si televizní spoty a že mu bude okamžitě chodit na nějakýho projekt prostě

potkali. Paní Irene a parta z Campu Grande Italia, posádka lodi Ulize i personál z hospůdky Al Bastion Caneva. Přes Benátskou lagunu se pomalu vracíme zpátky a za námi zůstává naše malé Italie.

0: holka po nich asi chce.
1: Její excelence, slečna komtesa, si žádá pana Alberta ze Sily.

0: na něco ptát, takže pak přišly zase
1: Co ti to
0: nějaký
1: splnilo
0: další fáze.
1: teď, že jo? Teď to máš, vidíš, kýš, kýš. Co myslíš, seš rád, že seš dnes z těch médií pryč? Ono, ne vždy, já třeba o sobě říkám, že už ani neříkám,

0: Spí už ten ňouba tam?
1: Spí.
0: To máme štěstí.

0: psychiatrické nemocnici, jak se tomu dneska už říká. Tehdy to bývalo ještě v Dobřanech u Plzně a v Černovice, myslím,
1: Brně.
0: No.
1: Ano.
0: A je to samozřejmě setkání s úplně jako jiným